0: uměli v lepším roce znělaš a zlatým svojich snažíš generála. Vše podeží dnes já někoho už přeslip. Lukna zlatým. Náha je zlatým na týří raje zlatým. Je se na jůžda městě při minulou padrák na čurešti.
1: 3, 4, 3, 2, 1. Pyjama, brosse à dents.
2: Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents. Belle soirée, n'est-ce pas?
3: Scilab, c'est aussi en streaming sur c-lab.fr. Scilab, la radio sauvage.
4: Campus Club, les labels et les DJ du moment en résidence sur les radios campus de France.